0: Radio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

Volno čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Radio.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba dvě, tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: на пелену. Uprostřed města na zim všedních dnů vrazy projedeme na červenou.
1: Které milujete? Radio Čas.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď!

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: které koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Shakespeareovské slavnosti, Marka Ztraceného, Xindla X a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Stojíme tu spolu, teču nám slzy, jestli to bude navždy, ví pouze
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
1: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
0: Hity, které milujete.

0: čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Na rádiu Čas.
1: Všeobecnou pohodu přeji všem posluchačům, kteří nepohrdnou kvalitním filmem či seriálem. Je tady nový Film Time. Začaly nám prázdniny, na mnoha místech a pracovištích vlastně dochází k takovému jinému režimu, což se týká i televize. A já se dnes budu věnovat takovým klasikám, stálicím, na které můžete každoročně během letních prázdnin natrefit. A začnu vlastně i takovou jednou letní vzpomínkou na celkem povedený animák, který si právě před 20 lety odbyl premiéru.
2: Fajn, jdem na to. Soustřed se, rychlost. Já jsem rychlost. Jeden vítěz. 42 lůzrů. Lůzry žeru k snídani. Snídaně. Mohl bych se nasnídat. Jen něco menšího. Ne. Soustřed se. Rychlost.
1: Ano, letos v létě je to už 20 let od premiéry filmu Auta. Pro studio Pixar se jedná o jednu z vlajkových lodí. Ono tvůrcům se, podobně jako třeba u Toy Story, povedlo namíchat dokonalý megamix, řekněme takového příběhu, aby si přišli na svět ti malí, tak i dospěláci. Příběh o napraveném charakteru závodního auta bleskami Queena se zatím dočkal dvou pokračování. A celkem mě udivuje, že se na čtyřku zatím nedostalo. A podle všeho ani zatím není v plánu. No nic, tak si zatím můžete pustit původní trilogii, která určitě stojí za to.
0: Film Time na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: No a jdeme do české klasiky. Ani letos nebudete ochuzeni o trilogii Slunce, Seno. Dílo režiséra Zdeňka Trošky patří mezi nejoblíbenější, hlavně u starší generace. Pravda, ti mladší už asi nezachytí pointu a taky vlastně nádech té doby. Ale i po všech letech dokáže parádně reflektovat českou mentalitu. A to se vším dobrým i špatným.
2: Kde jsi byla?
3: Za Vencou přece.
2: Tak znáš jí?
4: Jasně.
2: Znáš.
5: Mami, a co je to coura?
2: Jo.
1: První díl z roku 1983 nedopadl úplně podle představ režiséra. Tehdejší režimu snímek hodně prostříhalo a scenzurovalo. Jenže i tak slavil obrovský úspěch. No a tak se logicky žádalo pokračování. To však Zdeněk Troška, poprávu naštvaný, tenkrát odmítl a nesouhlasil. Ale až po příslibu, že do pokračování nikdo zasahovat nebude, souhlasil a my jsme se nakonec v letech 1989 a 1991 dočkali dalších dílů. Byl v plánu i čtvrtý, ale z toho nakonec sešlo. Mimochodem, třetí Slunce, Seno a erotika nás zavedlo i do Itálie, protože vlastně vznikal po pádu režimu. No a jestli ten čtvrtý díl nakonec nevznikl, je to dobře, není to dobře, to už se nedozvíme a můžeme jenom spekulovat. Každopádně, jak říkám, i letos v létě se můžete těšit na komplet trilogii Slunce, Seno.
0: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Marie Poledňáková platila za přední režisérky, které uměly natočit ideální rodinný film. A když říkám ideální, myslím tím pro všechny. Koncem 70. let to byla dvojice televizních filmů, ve kterých měla hlavně štěstí na herce. Především na Tomáše Holého. Ve filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku získal první větší roli a doslova exceloval. Jako u jiných snímků, i tady si všechno ukradl pro sebe. No jo, ale to je převážně zimní záležitost. V dalším roce však došlo na skvělou letní podívanou.
2: 3, 2, 1, 0!
3: Mami, ještě spí?
4: Jako jdu, a stačí, když jí trošku pomítá.
3: Tohle bude dneško na mě.
4: A jsem překvapení.
3: Čeká role před domem. Máte všechno zabalit?
4: Já mám jenom sliba ťuše.
3: Mamina?
4: Kufr jako na severní pol. Jo, a to ty horolezecký výzbrojky. Nezapomněl jas.
3: Ale před maminou ani.
1: Jak dostat tatínka do polepšovny jsem měl možná vždycky o něco radši, ale ještě jednou se zastavím u Marie Poledňákové. Ona krásně ty filmy dokázala natočit tak, že to vždy vidíte optikou svého věku. Jako dítě vnímáte jen eskapády Tomáše Holého, ale když jste dospělí, máte třeba rodinu, tak úplně jinak pohlížíte na příběh dospělých postav. Jak dostat tatínka do polepšovny se hodí k ideálnímu večeru u otevřeného okna, takže to určitě letos zkuste.
0: Film Time na Rádiu Čas. Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích.

0: Radio Čas.
1: Přihodím i jeden zahraniční tip, kterým si můžete zpestřit krásný teplý letní večer u televize. A jedná se o americkou komedii z roku 2004, 50krát a stále poprvé. Natočili Peter Siegel, který se tenkrát mohl spolehnout na svého vlastně poté i tradičního parťáka Adama Sandlera. Hlavní dvojici s ním tenkrát tvořila sympatická a roztomilá Drew Barrymore. No a parádní je i zasazení filmu na krásnou slunou Havaj.
2: No tak třeba až se vrátíš z Peru.
3: To asi nepůjde, Lízo.
2: Lindo.
3: Já vím, změnil jsem ti jméno, abych tě ochránil.
2: Aha.
3: Asi se budeme muset rozloučit.
2: Tak. S Bohem.
1: Pokud jste film ještě neviděli, ve zkratce jde o příběh dívky Lucy, která trpí poruchou paměti a stále se jí díky tomu opakuje jeden jediný den. Takže lidi, které potká, už si třeba druhý den nepamatuje, což je případ i Sandlerovy postavy jménem Henry. Jenže ten se nechce vzdát a rozhodne se bojovat o sympatie Lucy. Film byl ve své době i úspěšný dost finančně. Jeho rozpočet byl 75 milionů dolarů, ale celosvětově nakonec vydělal téměř 200. No a já vám ho určitě doporučuji.
0: Film Time na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Na závěr dnešního Film Timeu tady mám stálici českých obrazovek, ale seriálovou. S příchodem prázdnin se každoročně vrací seriál Hospoda. Možná to nikdo v devadesátkách nečekal, ale ze seriálu režiséra Jaroslava Dudka se stal fakt kult, fenomén a studnice mnoha nezapomenutelných hlášek.
2: Není 50 piv, to už je trošku moc. Člověk by měl pít s rozumem.
3: No jo, člověk by to do sebe neměl bez hlavy lejt.
4: A u kterého piva podle tebe přestává rozum?
2: No tak do 20 to ještě jde. Pak už si člověk připadá jak průtokový ohřívač.
5: Mně stačí, když si už vypiju, tak 7-8 za den.
2: Malejch nebo velkej?
5: Malejch.
2: 7 malejch, kolik je to velkej?
4: Něco přes 4.
1: Hospoda je vlastně typický projekt 90. let. Otevřely se nové možnosti, divákům se dostaly zahraniční filmy a seriály a logicky tak vznikaly i české variace. Málo co se povedlo, ale Hospoda, jenž vycházela z amerického sitcomu Cheers, u nás vysílaného pod názvem Na zdraví, sázela na klasické české příběhy z klasických hospod. Jasně, seriál není bez chyb. Je jich tam poměrně dost, ale to má třeba i Červený trpaslík. A hlavně, tady se mnoho lidí poznalo, nebo ty příběhy znali ze svého okolí. A také proto se k seriálu každoročně rádi vrací. A já se mi rád přidám, protože Hospodu mám opravdu rád. Stejně tak se budu těšit na vás příští týden v dalším Film Timeu. Vy užívejte léto.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.

0: Radio Čas. Film Time na Radio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Radio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Co vám řeknu? Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
2: Radio Čas.

Tak teď už by asi bylo dobré vás pozdravit, přesně řečeno, jakoby nebylo by od věci říct ahoj, jsem tady, všechno je v pořádku, tak jak má být. Jako každý sváteční den, pokud tak bereme neděli, a vlastně dneska sváteční dvojnásob, protože je i v kalendáři 5. července, tak se sluší za tým Rádia Čas popřát vám hlavně pohodu. Pokud jste v práci, protože ne všichni jsou v práci, je to fráze? Ne, není to fráze, myslím to upřímně, ať to rychle utíká, a pokud nepotřebujete, ať to rychle utíká, a jsou tam fajn kolem vás lidi. A pokud náhodou děláte home office, nebo jste prostě solo hráči, no tak ať vás to sami se sebou baví. K tomu hity, které milujete, no a mrkneme taky do kalendáře, protože 5. července není rozhodně jen den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mimochodem dodnes se přiznávám, že si toho 5. a 6. s Janem Husem trošku pletu, ale tak uděláme si v tom pořádek. Za tým Rádia Čas zdraví Radim Soběslav Bednář, doufám, že se máte fajn a zvu na taneční parket. Ale pozor, budeme ploužit, takže zamilovaní, 3, 2, 1...

0: V dospělosti to člověk vítá, pokud má tu možnost, že si vezme volno, pokud zrovna není neděle jako dneska, no alebo třeba zítra, prostě prodlouží si víkend, protože že jo, zítra datum 14.15, ale pořád se mi vybaví spíš to dětství, ta škola, ten dějepis, jak jsem si pletl, kdo je tedy 5. a kdo 6. července a moc mě nezajímalo, jako jestli má někdo nebo nemá svátek, protože hold, jsme byli školou povinní a v té době jsme měli prázdniny. No tak v dospělosti už to vidíme jinak, takže jak říkám, hodně energie všem pracujícím a hodně zaslouženého odpočinku a relaxu. S počasím tak akorát na výlet, řekl bych, za tým Rádia Čas. Nicméně 5. července se to odehrálo mnohem víc. Mezi slavné oslavence patří mimo jiné třeba zpěvačka Monika Bagárová, 37, jestli počítám, má herec Vladimír Polívka. V roce 1996, přesně před 30 lety, se narodila ovce Dolly. První úspěšně naklonovaný savec a mimochodem to jméno nebylo od věci, protože tam byly dvě teorie. Jednak jako, že byla tak krásně kudrnatá jako některé paruky této dámy. Jasně, Dolly Parton, někdo říká, že byla dobře stavěná jako Dolly, alespoň v jistých partiích. No v každém případě jako na Dolly nemůžeme zapomenout a před... Opět budu počítat, 80 lety přesně v 46. byly světu představeny bikiny. Ano, přesně tak. Pokud se nepletu, na festivalu v Cannes je ukázali poprvé, lidé byli hodně překvapení, co ženy na sebe mohou obléci a považovali to pomalu za smrtelný hřích. No a dívejte se dneska, jak se nám to všechno zužuje a zužuje. A takhle bychom mohli pokračovat. Zkrátka, pokud se 5. července koná i váš velký den, třeba i nějaké to výročí nebo narozky, tak hlavně zdravíčko, fajn lidi kolem sebe a zbytek, tedy pohodu a muziku dodá Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Milujete. Rádio Čas.

0: Krásné sváteční dopoledne s Radimem na Rádiu Čas. Kdybychom měli Víš, nevíš a já říkal nějaké zajímavosti o bikinách, tak v něčem bych si dal. To jsem si dobře pamatoval, ale minimálně jednu chybku jsem tam měl, protože je to 80 let přesně, kdy byly světu představeny drobné šokující bikiny, tehdy pojmenované po atolu bikiny, kde probíhaly americké jaderné testy. A ty, jakoby to promo se mi hodně líbilo, že prostě až se na to lidi zvyknou, tak budou mít explozivní a ničivý dopad, jo? Hlavně tedy na mužské oko. Nicméně já jsem tvrdil, že byly představeny ve francouzském Cannes na filmovém festivalu. Tak ne, tak právě tu. Bylo to pravda 5. července, ale pokud se nepletu, bylo to slavné sportovní středisko Luxusní plavecký bazén. Molitor mu říkejme. No a co bych vám ještě prozradil, no, v mnoha převážně katolických zemích byly zpočátku zakázány, i ve Spojených státech se proti ním psala petice, no a hlavně teď, kdo jí měl představit, že jo, než jí původně chtěli nějakou krásnou modelku, ale každá odmítla, protože jim to přišlo moc šokující. No tak nakonec autor bikin, modní návrhář Louis Rue, snad to říkám správně, striptýzovou tanečnici z pařížského kasína, úžasnou Michelin, dodnes známe její fotky, dodnes jí to moc sluší na těch fotkách a já pořád zvažuju, jakoby o čem si budeme dneska povídat. Asi o tom, jaké plavky vám sluší, ne, protože to bychom k sobě nebyli upřímní, anebo naopak bychom se moc hanili. A to je zas fajn, když se člověk někdy pochválí. Tak se možná jenom zeptám, jestli jste někdy hubli takzvaně do plavek. Opravdu před letní sezónou jste se pokusili shodit nějaké to kilo a s jakým úspěchem. Když tak WhatsApp číslo 776612800. Napište, namluvte audio nebo klidně pošlete fotku jako důkaz toho vašeho hubnutí, ale samozřejmě může to být napříč celým rokem. Pokoušeli jste se někdy mrk zhubnout do plavek? Díky moc a krásné dopoledne všem.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Chlapík, co miluje, žárlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
3: Radio Čas.

0: go. Kdysi ve Víš nevíš na Rádio Čas, mimochodem přeju vám krásnou neděli, se mě ptali na nějakou hodně lajkovanou, ani ne fotku, ale celebritu a já tehdy zmiňoval, a není to to vajíčko, není to to vajíčko? A prosím pěkně, o vajíčku se teď jakoby mluví v mediálním světě, já nevím, jestli jste někde viděl na Instagramu obyčejnou fotku vajíčka, má tam dokonce i svůj vlastní profil a nic jiného k tomu. Kdysi možná považováno za recesi a žert, dneska druhá nejlajkovanější fotka na sociálních sítích, nebo alespoň na IG, přes 60 milionů lajků a opravdu jakoby prostě je to držák. Nicméně nikdy bych neuhádl tu nejlajkovanější fotku, na to tady mám jakoby chytré zdroje z jednoho prostého důvodu, protože to jde úplně mimo mě, ale první místo tak je stále Lionel Messi. Fotka na jeho oficiálním profilu s trofejí po mistrovství světa z prosince 2022. 74 milionů lajků a dokonce napříč různými sociálními sítěmi se na ní musím podívat. Jako, já mám pocit, že nebude ani tak speciální jako tím, co na ní je, ale spíš tím příběhem kolem toho, co si budeme povídat. Že jo? Takže klobouček každému, komu se daří na sockách, jak se říká. I Rádio Čas je tam pro vás, takže kdybyste si nás chtěli poslechnout a naladit i ve světě, kdykoliv naše webovky cazradio.cz a samozřejmě plus naše profily Instagram, ale bez vajíčka, anebo Facebook Rádia Čas. Jinak pohodu všem a užívejte sváteční neděli.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Tak když už je to 80 let, co byly světu představeny bikiny, tedy verze bikin, jakou známe dnes a podobně, a v té době provokovaly, byly zakazovány, psali se proti ním petice a dneska provokují, ale tak jako, že člověk hodlá vyběhnout, aby se mu zapálil lítka, málem opustil rodinu. Zkrátka, pojďme si hrát se slovíčky a dneska na rádiu Čas sonduju, kdy naposledy jste hubli do plavek, nebo jestli jste se o to vůbec pokoušeli. Nemusí to být jenom hubnutí na letní sezónu, ale kdykoliv v průběhu roku a přineslo to nějaký úspěch? Máme tady nějaké velké výsledky a velká čísla, která nás budou třeba motivovat k dalším velkým výkonům. Dáme si takové to, co jíte, případně extrémní proměny, to teď hodně letí, takže jestli mi chcete dokázat, že WhatsApp funguje i dneska ve sváteční den, vaše číslo 7766 12 800 můžete napsat, vyfotit svou proměnu, můžete namluvit audio a ještě jednou, hubli jste někdy do plavek nebo pokoušeli jste se, jakou cestou a jak to dopadlo. Díky za otevřenost, jinak radím sobě Slabednář, jméno mé, za tým Rádia Čas přeju krásnou neděli a co písnička, to hit, který milujete. Užívejte dál.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Počasí takové trošku proměnlivé, cestou do práce a i teď za okny. V Ostravě jsem už viděl dešťové kapky, mraky, potom chvíli sluníčku, pak foukalo, takže jak říkám aprílově, dneska a zítra to tak bude na Moravě a ve Slezsku, ale i tak se těšíme na pláž. Dneska sonduju, jestli jste někdy mrk mrk hubli do plavek, prostě pokoušeli jste se nějak zubnout, s jakým úspěchem. No a první vlaštovka WhatsAppová takhle v neděli je od Markéty. Do plavek jsem hubla zrovna letos, teda začala v září a ano, podařilo se, ale v mém věku si na bikiny už netroufám. Ano, je to 80 let, co byly představeny bikiny, ale je mi úplně jedno, do čeho jste hubli, ale spíš jako jakým způsobem a s jakým úspěchem. Takže tleskám nejenom za první zprávu dnešního dne, ale taky za to, že se to povedlo. Ano, když se chce, všechno jde, tedy většinou, najdou se i čestné výjimky, ale tak prostě ňunějte se a ať se líbíte sobě takový, jací jste zrovna v této fázi. No teď jsem měl jako nějakou podmyšlenku, ale to už říkat nebudu. Bude 10, hezký nový den.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Kdybyste měli chuť svěřit se se svými hubnoucími pokusy a třeba i úspěchy, zkrátka hubnutí do plavek, dneska takové jako mini téma na Radio Čas, tak využijte WhatsApp na

0: pište, vyfoťte svou proměnu a nebo namluvte zprávu. Samozřejmě jedno nebo druhé, o jak je, libo nemusíte všechno kombinovat dohromady. A díky moc, ještě jednou naše číslo 776612800. Neděle je sváteční, 5. červencová, rok 863, říkám to správně, Cyril a Metoděj, ano, ach, ten dějepis. No a protože v neděli vždycky náš dvorní astrolog přispěje hvězdnou vyhlídkou pro další týden, který taky odstartuje svátkem, tak pojďme na věc a uvidíme, jestli i hvězdy nám budou nakloněny dobrou pohodou.
1: Radiočas. Radiočas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pondělí, jak se zdá, po náročném víkendu nastartuje nový týden plný protikladů, kdy pro někoho přichází tvrdý řád a pro jiného obrovský příval tvůrčí síly. Střed týdne bude ve znamení jakési vnitřní inventury, kdy někdo bude narážet na své limity a jiný bude zase sklízet plody své houževnatosti. A konec týdne by už měl být docela příjemný. Převažovat budou hvězdné aspekty souladné vítané a my si tak budeme moci poněkud odpočinout. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
1: Hity, které milujete.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Já tady obvykle nepřekládám názvy písniček na rádiu Čas, ale teď musím. Prší muži. Prší muži, nevím, co pršelo, ale v každém případě jako celý svět teď mluví o velmi sympatické porodnici v americkém Ohio, ve městě Dayton, kde v opravdu krátkém časovém rozmezí otěhotnělo najednou, a teď pozor, 17 zdravotních sestřiček, jo? Takže dřív nebo později budou odcházet na mateřskou dovolenou. Děvčata jsou teď plus minus ve 12. až 35. týdnu a dokonce se nechali, já nejdřív jsem totiž myslel, jakože, že tam zlobil nějaký doktor, že Bůh ví, co se dělo a podobně, ale opravdu asi zasáhla matka příroda, takže holky se nechali zvětšnit a protože prý v nemocnici pracuje spousta pomocných sester, některé mají poloviční úvazky a tak dál, tak prý se to krásně vykryje, jako problém to není, ale jako mi to přijde nádhera, jak to ta matka příroda občas dokáže zařídit, abychom se trošku usmáli na ten svět. V Daytonu to není poprvé, podobný problém řešili v roce 2019, kdy téměř najednou otěhotnělo 11 sester, jo. Některé z těch aktuálních, některé už opravdu s velkými bříšky, dokonce mají prakticky ve stejný den porodní termín, tak nevím, jestli budou rodit na svém pracovišti, nebo si vyberou jiné místo. Já bych chtěl tímto pozdravit pravděpodobně do trošku méně vytížených porodnic v České republice a pokud to na některou maminku přijde právě dnes ve sváteční den 5. červencový, to budou ráči. Že jo. Tak hlavně ať je mimi zdravé, ať je všechno v pořádku, vy, maminka, celá rodinka, tatínky, ať zítra nebolí hlavy a vůbec prostě pohodu nám všem. Rádio Čas, ty, které milujete, no a stále i moje maličkost. Radím sobě slabednář, krásně to s vámi utíká, za chvilku už bude 10:30 a zavoní to nedělním obědem.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: To tvoje malování, vzdušnejch zámků, malování.
1: I ty, které milujete. Rádio Čas.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Álíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
9: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
10: Rádiu Čas.
11: Příjemné,
12: které milujete.
11: Děvčata, omlouvám se ještě jednou. Příjemné nedělní dopoledne, dokonce sváteční. 5. července ve 46. krátce po válce ve Francii mysleli na jiné věci a představili světu, pravda, tehdy šokézní, dneska už obyčejné, ale pořád stejně svůdné bikiny. No tak mě napadlo taková ta úplně, jak se tomu říká, okřídlená otázka, jestli jste se někdy pokoušeli zhubnout do plavek nebo vůbec zhubnout nějaký ten kilogram a s jakým úspěchem. Kdybyste se chtěli podělit, naše WhatsApp číslo je 776 12 800. Pokud chcete relaxovat, tak prostě jenom poslouchejte. A pokud jste u počítače, tak si třeba dohledejte jméno Angus Barbieri. Angus Barbieri. To byl mladý muž, který v 60. letech zhubnul 125 kilogramů, nicméně zhubnul je hladovkou, regulární hladovkou, ale pozor, on to byl speciální projekt pod dozorem lékařů, celkem to trvalo no víc než rok, 382 dní a z váhy 207 kilogramů se dostal na příjemných 82 a byl k nepoznání. Jak jsem pochopil, tak dostával pouze suplementy, opravdu náhrady potravy, nejedl vůbec, pít cokoliv nealkoholického mohl, dokonce když dával kafíčko, tak ty poslední týdny už s trochou cukru a mléka a jeho první snídaní byl kousek toastu a vajíčko a minimálně dalších 5 let a myslím, že až do konce života se dokonce vyhnul jojo efektu. Ale pozor, berte to jako zajímavost, za prvé je to už skoro 60 let zpátky, za druhé bylo to pod dohledem lékařů a za třetí jako... No, víte co, já se přeptám někdy kolegyně Evy Riegler, která pro nás připravuje Jeste s rozumem, jestli je vůbec něco takového možné, jo. Bylo to na oficiálních článcích, jenom asi dneska už to umíme jinou příjemnější cestou a i s dobrým jídlem na stole, asi tak. Takže bon appetit k nějaké svačince, kdybyste chtěli napsat nebo namluvit audio, ještě jednou WhatsApp číslo 776 12 800 a... Nechte se hostit úžasnou muzikou, která je pravda bez kalorií, ale na druhou stranu stejně vydatná a potěší duši i vaše uši.

Dneska trošku sonduju na rádiu Čas. Mimochodem krásnou sváteční neděli všem, jestli jste se někdy pokoušeli v uvozovkách zhubnout do plavek a je jedno, jestli to bylo před letní sezónou nebo někdy úplně jindy. Pokusy tam byly, největší úspěch však bylo po rozchodu. Poslední roky hubnu vždycky v sezóně a nabírám mimo sezónu. Formu do plavek jsem tedy vyřešila tím, že máme celoroční výřivý bazén a mám klid. To nám napsala Tereska. Teresko, zdravím. Výřivka, nebo všeobecně jakoby cokoliv, kde to tak jakože bublá, probublává, to je taková moje velká, no, do jako nedávného roku nebo dva roky zpátky velká neznámá, protože jsem si výřivku, Whirlpool a podobně dopřál poprvé v životě a bylo to tak úžasné, že jsem se bál si to užít naplno a pořád jsem z toho vyskakoval, jo, jakože... No, tak doufám, že brzy udělám pokus číslo 2, kdy tam vydržím o něco déle. A další zpráva, dobré ráno, radíme, je toho víc. Přejídání se, málo pohybu, téměř křižácké tažení proti cukru, náhrada glukózovo-fruktózovým sirupem, který se z 30% až 40% mění v těle na tuk, usazující se na vnitřních orgánech, v dutině břišní a tak dále, mil. Tak teď jsem nepochopil, jako že to jsou pokusy, které máte za sebou. Díky moc, já jsem rád, že to žije i v neděli ten WhatsApp, takže ještě jednou 776612800, fotka, kdybyste chtěli zaznamenat proměnu, audio zpráva, anebo klasicky napsat a de facto řešíme diety všeho druhu. Bon appetit k svačině, za hodinu sváteční oběd, pokud se potrpíte na pravidla, no a co se nemění, to je muzika, tak doufám, že budete spokojeni i dál.

0: Dopolední pozdravení a sváteční pozdravení s Rádiem Čas Radimem. Pěkně vás zdravím a já vám možná na úvod pustím něco, co se trošku týká aktuálního Karlovarského festivalu. Dobře poslouchejte.
1: Vy jste si prostě to dítě přáli.
2: A to vneslo do té rodiny takový slunce, takový štěstí.
3: Je to příběh o veliký lásce. O zradě.
0: No, dál už bych se asi šel podívat do kin. Na Karlovarském festivalu má v těchto dnech premiéru dokument Bára Basiková, režisérky Heleny Třeštíkové. Už začali spolu točit, tuším, nějakých 30 roků zpátky dokument Bára B, tak to nakonec jakoby rozrostly na desítky let, kdy Báře přibyly jak děti, tak životní zkušenosti nejenom z muži, ale taky vlastně s vlastním životem a profesionální kariérou a mluví o tom jako vždycky otevřeně. Pokud se nepletu, hned po prázdninách v září 2026 premiéra v českých kinech a já myslím, že to bude síla. Což mě jakoby dneska navádí k tomu, protože vždycky tak jako uvažuji, když mám trošku volnější den, třeba že dneska jsem v práci, ale je víkend, jako co si dát večer, jaký film. Včera, pozor, zážitek a doporučení, i když kolem toho byly nejdřív velké rozpaky, Ďábel nosí Pradu pořadové číslo 2. Strašně moc jsem se po některých reakcích vás, posluchačů Rádia Čas, tak jako recenzentů a tak dál, bál té dvojky, než jsem si ji oficiálně dopřál. Lidi, já jsem byl spokojený. Jako krásně to navázalo na jedničku, jestli tam něco drhlo, tak možná jenom úplné maličkosti, ale jinak spokojený. Smál jsem se, brečel jsem jako želva a co si budem povídat, Meryl je prostě Meryl, no. Takže to byla taková malá filmová vsuvka od Báry k Ďábel nosí Pradu. No a k tomu hity, které milujete. Stále s Radimem bylo 11 hodin a já vám přeju den na pohodu.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tady na Marka Ztraceného jsme taky rozdávali volňásky, no i když vlastně vydřené volňásky na Letnou, až ji bude mít v srpnu a doufám, že s hezkým počasím, protože Megaléto to je jedna velká radost za druhou a pro vás zadara.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: Buďte v klidu, moji milí, dneska nehrajeme, ale třeba zítra ve sváteční den, třeba že bude pondělí a tak jako člověk by čekal volno, tak si zahrajeme. Takže tento týden opět, který klepe na dveře Megaléto, skládáme tajemnou větu, která má vždycky 4 slova, takže v průběhu celého vysílání je dobré poslouchat. No a tento týden, a já to hodím na přeskáčku, ty různé ceny, si dopřejete třeba polský zábavní park Energylandia, můžete vyhrát taky vstupy na Hrady CZ v Hradci nad Moravicí, koncerty Vojty Dyka, Lucie Bílé, výhledově do dalších dnů třeba i hororový cirkus Ohana nebo oslavy narozenin Monkey Business, takže jak říkám, poslouchejte Rádio Čas a už zítra, i když bude svátek, si jednu takovou tajemnou větu budeme skládat. No a dnes je dnes taky svátek, ale neděle, a protože před 80 lety byly představeny bikiny, tak se dneska trošku ptám odlehčeně, jestli jste někdy hubli do plavek, pokoušeli se hubnout, cvičit, nejrůznější možné diety a hlavně s jakým výsledkem. Náš hlavní komunikátor WhatsApp a tam už jak je libo, pokud máte čas, rád vás uslyším nebo budu číst. 77 66 12 800.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Tak se nám to opravdu krásně hodí do krámu, jak jste slyšeli, tak já jenom připomínám, že TV Relax vždycky středa před 17. hodinou videopodcasty s předním odborníkem na léčbu obezity, doktorem Evženem Machytkou, hezky přehledně, repríza vždycky v sobotu ve 14 hodin. A říkám to i z toho důvodu, že dneska se vás ptáme, jestli jste se někdy pokoušeli takzvaně zhubnout do plavek. Jo? Já možná začnu citátem na tohle téma. Čekajte, kde ho mám, to se mi hodně líbilo a samozřejmě, že jsem ho ztratil. To bylo tak úžasné. Jo, tady. Druhý prezident Spojených států amerických, jo, takže vlastně už 18. století, John Adams řekl, nejblahodárnější dietou je cibulovo-česneková. Během týdne přijdete o 5 kilogramů a bez počet přátel. Jo, občas by se to hodilo praktikovat na některé, které moc nemusíme, a rád vidím i audiosprávu, tak to jsem rád, jakože WhatsApp i ve sváteční den a navíc neděli funguje, tak Reni, jsem s tím, co se od vás dozvíme.
2: Hezkou neděli, Ráďo.
1: Zdravím.
2: Já jednou s mou švagrovou chodila na takovou hubnoucí terapii. Aha. Vím, že se tenkrát zapínaly nějaké elektrody na břicho a to jsme jenom leželi. A představa, že budeme krásné štíhle, byla silnější než vlastně tady tahle ta metoda. Po dvou dnech jsme chodili k paní i se zákuskama, hlavně, že jsme chtěli hubnout, a výsledek byl 0,0 prd. Všem přeji krásnou sváteční neděli, Renata.
1: No a máme to i s dodatkem, takže zdravím na Hradecko-Moravicko, Hradec nad Moravicí a okolí, pokud se nepletu, že ano, Renčo, věrná posluchačka. Tak vy další jen houšť, prosím vás, nenechte se ovlivnit, pokud jste připravili něco opulentního k dnešnímu obědu, hlavně nic nespálí, ať to strávníkům voní, ať ten sváteční den opravdu stojí za to, předpovědi počasí navzdory. Krásný den, s Radimem.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti

Dneska zítra v uvozovkách odpočíváme od letních teplot, i když je tehle dneska a zítra lehce přes 20, jsou příjemné na to jít se projít nebo vyrazit si někam na výlet. V každém případě, až se to všechno vrátí k normálu, tak vy vyrazíte v rámci volna na nějaký ten festiáček, ale pořád se mi jako letem světem objevují různé, které by zajímaly i mě. Nevím, jestli jste slyšeli o tradiční hudební akci Roskilde Festival, nedaleko Kodaně, tedy v dánském městě Roskilde. Tenhle festival má tradici, no vlastně už 2 roky po Woodstocku, v 71. a až na pandemii covidu, kdy měl pauzu, prostě jeden non-stop. A ty poslední roky je navíc velkou tradicí speciální závod Naked Run, který probíhá právě v rámci festivalu. V podstatě tam probíháte vyznačenou trasu kolem stanů a jak slyšíte Naked Run, jediná podmínka, ať jste úplně, ale úplně nahulatí. Tak mám tady před sebou, jo, ještě mimochodem k tomu vám hrajou DJové a lidi se seběhnou a fotí a fandí. Myslím, že hlavně spíš fotí než fandí, protože, jak říkám, když koukám na letošní ročník, tak jako je na co koukat a nechápu, proč některé zdroje všechno podstatné jakoby rozmažou nebo tam dají hvězdičky a tak dále. Jo. Takže když tak si někde pohledejte nebo rovnou vyražte třeba za rok zase v tento čas na Roskilde Festival, protože je zážitek a doslova do písmene je i na co koukat. Tak Hraďa se červená až za rok. A k obědu, svátečnímu obědu, dobrou chuť. Hity, které milujete.

0: Co říct? Dodnes fenomén, i když film Osobní strážce v originále Bodyguard má tedy velkou historii. Scénář vznikl už v polovině 70. let 20. století a původně se zvažovala ta ústřední dvojice, tedy Osobní strážce a slavná zpěvačka pro Steva McQueena a Dianu Ross. Mnohokrát bylo odloženo, měnila se studia, podmínky a tak dále. A začátkem 90. let, kromě řady odmítnutých žen, třeba Madony, se dokonce mluvilo o tom, že by oslovili princeznu Dianu. Jo? Takže nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Myslím, že jako z pohledu dnešního nejlepší volba i díky těm písničkám. Whitney Houston, Kevin Costner, vždycky si je vybavíte. Já mám pocit, že i za 50 let, pokud pořád bude Rádio Čas, a já doufám, že ano, od nás, protože se držíme hesla hity, které milujete, budou právě tyhle ty perly znít. Tak doufám, že vám třeba zpříjemnili krásný sváteční oběd, možná i vydatný, i když dneska se ptám na pravý opak, jestli jste se někdy pokoušeli zhubnout do plavek, jakými způsoby a jak třeba úspěšně nebo neúspěšně. Díky za otevřenost, malá sondáž a hlavně odpovědi můžete psát nebo nahrávat na WhatsApp číslo 77 66 12 800.
1: Které milujete. Radio Čas.

Pohoda, pohodička svátečního dne, ale ať děláte cokoliv, doufám, že si to užíváte v pohodě i v naší společnosti. Krátce po 12. hodině, takže hezké už odpoledne. A chtěl bych se moc poděkovat všem, kteří dneska přispěli k takové mojí malé sondáži, jestli jste se někdy pokoušeli zhubnout do plavek. Zkrátka, jako zhodit nějaký ten kilogram, jak a s jakým úspěchem. A jeden z pozdravů začal takovou větou: přejídání se, málo pohybu, křižácké tažení proti cukru, jeho náhrada glukózovo-fruktózový syrup, který se ale až se 40% mění v těle na tuk. A já jsem se ptal, jakoby, co to znamená, to je vaše zkušenost, a přišla druhá odpověď. Co jsem načmáral, tak to je pár věcí, které potom vedou k těm různým dietám. Já problém s váhou nemám, uvedené fakty se mě netýkají, mimochodem 190 centiáků a 75 kilo, no, tak tady je někdo šťastný. A máme tady pozdrav, nebo spíš reakci ze Španělska, tímto zdravím Helenu. My přispějeme pouze kratinkou básničkou od Žáčka. Co se nosí u moře? Tak, jedeme, jo. U moře se letos nosí zralá ňadra, pasy vosí, dlouhé nohy, oblé zadky, prostě žádné nedostatky. Za to mužům, co mají peněz jako šlupek, promíjí se pleš, hrb i pupek. No, to není můj případ, jo, ty předchozí věci asi jo, už chybí jenom ty peníze, tak já si dneska zkusím vsadit nějakou tu, nějaké to číslo pro štěstí. V každém případě nenabádám, abyste tak udělali taky, spíš buďte v pohodě, mějte se rádi a užívejte si další hity, které milujete, s Rádiem Čas.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Být někde v Řecku nebo některých zemích Středomoří, tak opravdu teď po obědě, který ale i tak, pokud se nepletuje v Řecku, trošku později, se zavřou všechny krámky, všichni si dopřejí siestu a potom v podvečer a večer se vrátí do ulice, do svých podniků a opět se to rozjede. Nevím, jak to máte u vás, protože počasí je tak akorát, aby se člověk po obědě zašel na dobrou procházku, ale to bych konec konců mohl zmapovat. Sváteční den a zároveň neděle s Radimem na Rádiu Čas, já vás zdravím a moc mě zajímá, jak tu neděli trávíte, takže kdybyste chtěli trošku skecnout, prostě popovídat, tak právě teď je volná linka Rádia Čas pro tuto chvíli, když tak popovídáme a vybereme i nějaký hit z vlny Rádia Čas speciálně pro vás. 77 66 12 800 zatím, jak slyšíte, zatím máme neobsazeno, takže brnkněte a já vás rád uslyším. Dobrý den.
1: Za námi týden plný výher.
2: Rozdali jsme lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xindla X a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
1: Od pondělí opět startujeme Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Onyx.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Málem bych vás ani nestihl pozdravit, před chvílí jsem telefonicky vedl rozhovor a dlouhý rozhovor s věrným posluchačem Marťou, takže za chvíli malá esence toho, co padlo, přidáváme písničku z Hříšného tance a jak pochopíte z rozhovoru, tak i všem marodům, protože já se vždycky ptám, jako jestli máte volno, jestli pracujete, ale málem bych zapomněl pozdravit všechny, kteří mají nějaký ten moribundus a léčí se a nikdo je opečovává, tak v tom případě brzké uzdravení a my jako parťák pro všechny, protože jak říkám, ať je minus 10 plus 20, sobota, neděle, svátek. Rádio Časy na to nehraje, ale bohužel taky někdy nemoc, jo? Takže kurírujte se a ňuňáme na dálku.
3: Ahoj, radíme tady Martin. My se tady na chatě končíte po domce, jaké počasí tu máme zatažené a...
2: Marťo, nejsi náhodou nemocný, protože...
3: Jo, mi boli v krku, ale to mám z fotbalu.
2: Jo, takhle, ty máš vykřičený hlas takzvaně.
3: No, jo.
2: Ježiši Kriste, no tak doufám, že o tebe někdo pečuje, jakože nějaký ten čajíček a podobně, jo? Máš svoje anděly strážné.
3: Jo,
2: a poslední mám. Otázka, ty ses někdy pokoušel, jak se říká, zhubnout do plavek? Dneska si o tom povídáme,
3: jo,
2: nějaká ta věc.
3: Jo, já jsem zhubnul 4 kg.
2: No šetři hlavně hlas, hlavně
3: jo,
2: šetři hlas, no. Já foukám na dálku, brzké uzdravení přeju a krásnou sváteční neděli.
3: Jo, ahoj. Já uzdravím, ahoj, děkuji.
2: Mávám, ahoj.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince ošoupá.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: narážet na své limity a jiný bude zase sklízet plody své houževnatosti. A konec týdne by už měl být docela příjemný. Převažovat budou hvězdné aspekty souladné vítané a my si tak budeme moci poněkud odpočinout. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Užijte si léto na frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.

Páté červencové, krásné odpolední a tím pádem i sváteční pozdravení za tým Rádia Čas. Já jsem dneska zmiňoval jednoho z velkých rekordmanů na sociálních sítích, už letitou fotku, možná začala jako velký projekt nebo jako recese, vajíčka. Na Instagramu najdete jeden profil, kde má svou fotku krásné vajíčko, nic jiného, prostě si tam jenom tak stojí a získává hromadu a hromadu lajků. Pokud se nepletu, aktuálně kolem 60 milionů lajků a zůstává pořád standard. Prostě každoročně přispívají. Zmiňoval jsem taky, že na prvním místě napříč všemi sociálními sítěmi je Lionel Messi, fotka z prosince 2022 s trofejí pro mistra světa, takže oslava fotbalu, která má, jak říkám, napříč tím online světem 74 milionů lajků. A mi tak jako napadlo se podívat, ať to máme kompletní, na tu pomyslnou bronzovou medaili, jo? Jakože kdo nazbíral ještě, kromě těchto dvou, ale jsem si nepomohl, protože to je zase fotbal, protože Lionel Messi má nejenom první místo zlaté, ale i ten bronz. Je to pro změnu fotka s trofejí v posteli, která má aktuálně přes nebo necelých 54 milionů lajků, takže máme co dohánět, buď to se staneme slavným fotbalistou, nebo vyfotíme nějakou novou proprietu, vajíčko už by to asi být nemělo, tak dejme tomu, já mám před sebou teď kyšku, tady obal od kyšky, ale nevím, jako jestli, kdybych zmínil, jako že jsem to fotil já ve studiu Rádia Čas, by to způsobilo takové halo. Tak jak říkám, no, dobré nápady se cení, já už ho nemám, já potřebuju další kafe a vám, ať děláte, co děláte, pohodičku a hity, které milujete. A ve snu rádi máme, no ne?

V rámci svátečního dne jsem si dovolil párkrát zasondovat, jak se máte, co děláte, jak trávíte tu neděli. Pro někoho v uvozovkách jenom neděli, pro jiného sváteční den. V každém případě bych si dal teda ještě jedno opáčku, jestli dovolíte, než si dáme třeba i další díl. Bože můj, ale já se moc omlouvám. Tolik měsíců to připravuje, já vždycky zapomenu Music Boxu s Alešem Šklubalem. Zkrátka, kdybyste chtěli popovídat a třeba i vybrat písničku z playlistu Rádia Čas, ještě jednou je možnost právě teď na lince 776612800. Brnkněte, rád vás uslyším. Dobré odpoledne. Rádio Čas.

0: Každý neděli tráví jinak, zvlášť pokud je to sváteční den a jak asi víte, ne vždycky všichni máme volno, někteří jsou v práci, takže dělám pravidelnou, nepravidelnou sondáž i přes linku Rádia Čas, takže dobré odpoledne, kdo volá?
1: Zdravím všech posluchačů Rádia Čas, Marek.
0: Marku, zdravím vás i vaše nejbližší, jak ta neděle vypadá tedy, protože zníte tak jako, že, no zkrátka, že se něco děje a jenom neležíte na gauči, takže v pohybu?
1: Akurát jsme se zastavili, od rána jsme mali povinnosti, byly spojené s příjemnými udalostiami, boli jsme poďakovať, poprosiť, potom jsme boli u snúbenkyných rodičov, dali jsme si obed, kávičku, zmrzlinku, koláčik a teraz domov a ideme sa vygruliť, tak by som to povedal, na gauča. Červené svetla zhasli o 4. takže...
0: Moje babička má proto výraz, nebo měla výraz, jdu se trochu vyštreknout, jo, to je to vaše vygrulič, takže přesně tak, jako na gauč a odpočinout si. Když jste zmínili ten koláčik a tu zmrzlinku, já jsem dneska trošku sondoval, tak jenom za vás nebo partnerku, protože taky zdravím, vím, že je u vás. Vy jste se někdy pokoušeli, pokud si vás pamatuju, protože si vás pamatuju, tak vím, že to není třeba, ale takzvaně zhubnout do plavek, jako nějaké dietky proběhly někdy v životě?
1: Takto, ja som schudol za posledný rok asi 5 kg, mal som 112, teraz mám 107, 106, ale mám v pláne do 60 schudnúť na tých 100, takže mám ešte 7 rokov čas, takže dúfam, že keď dám kilo ročne, tak to akurát vyjde.
0: Ono je niekdy...
1: Ale nereším.
0: Niekdy je nejlepší vypotiť sa na cizím tele a dělá to divy, jo? Takže, jo.
1: Ja, áno... To máme pravidelné, aj keď sme v pokročilom veku.
0: Přesně tak. Láska si na věk nehraje a o tom to je a zníte spokojeně. Já vám moc krát děkuji za povídání, budu se těšit, když tak třeba i zítra ve sváteční den a užívejte neděli a lásky kopec. Mějte se báječně, Marku.
1: Děkuji.
0: Naschle.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chlapík, co miluje, žárlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

Málo kdy se v tom hudebním a showbiznesovém světě stane, že láska vydrží tedy v uslavných lidí, dejme tomu rok, dva, tři roky a víc. A myslím, že už mají políčeno právě tady LP s Češkou Ivetou Maurerovou. Seznámili se v České republice v televizi Nova, kde byla Iveta toho času v roli moderátorky a reportérky. Všechno to zakleplo, potom to fungovalo tak trošku jako mokrosuché království, to znamená vztah na dálku, pravidelné návštěvy a pokud se nepletu, tak děvčata už mají společný domov v Los Angeles v Kalifornii a hodně, hodně plní i sociální sítě svými příspěvky, kde, jak už jsme se přesvědčili několikrát, se LP velmi obstojně naučila některé české výrazy a slovíčka. Takže holky, ať vám láska kvete, kluci, kluci, holky, holky, kluci, holky, je mi to jedno, milujte se, množte se, poslouchejte u toho Rádio Čas, ale na hudební perličky a zajímavosti je tady přeborník hlavně kolega Aleš Klubal, takže kolem 14. hodině si dáme další díl Music Boxu a já se budu těšit opět zítra, no protože opět sváteční den přizdobí kalendář, tak mezi 9. a 14. to bude naše a uděláme si takové hezké, pohodové i pro vás, pro všechny, kteří navzdory tomu krásnému datu musíte být v práci, ale to bych předbíhal, neděle je tady, víkend ještě neskončil a pohodový čas s Rádiem Čas vinčuje Radim Soběslav Bednář. Radio.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby řval.
2: Jo, a podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále.
1: Jo? Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
1: Vítám vás u Music Boxu Rádia Čas, kde dnes společně pojedeme hezky česky a hodně naplno. Začínáme dvojicí, která ukazuje dvě různé polohy současného popu u nás. Nejprve Miraj a jejich Summer Love. Hit, který si, no s Miraj prostě musíte zpívat, prostě chytne vás za uši i za duši. A propo Miraj Navrátil, zpěvák skupiny Miraj, je čerstvým tatínkem a jeho syn Jonathan se už na nás usmívá ze sociálních sítí. A opět hezky česky, a to s Evou Farnou. Od ní si dáme Na ostří nože. V textu je život naplno, takový ten kontrast mezi klidem a výbuchem emocí, ale vždy to všichni dobře známe, prostě rovnou ze života. Music Box Rádia Čas dneska s podtitulem Hezky česky, takže jak jsem slíbil, Miraj to vezmou letně a Eva Farna Na ostro. Je s vámi Aleš Šklobal i s výzvou Volume doprava, tahle muzika stojí za to.

ke koncertu, a tak si klidně můžete s kapelou Jelen říct, že jsme všude zdejší, právě s muzikou. No a skoro se neví, že text původně obsahoval konkrétní názvy míst, ale kapela je nakonec záměrně odstranila. Chtěli tím docílit, aby, no, si každý posluchač nebo fanda mohl dosadit to vlastní město. Takže všude dobře, v Česku nejlíp. No a příběh z koncertu má i tahleta skladba, všechno je v pořádku. Ona vznikla v době, kdy kapela Opět a Radeček řešila změny v sestavě a osobním životě. Textem jsou krátké poznámky z každodenních momentů, které si kapela zapisovala během turné. Takže sečteno a potaženo, teď to vezmem s Jelenem přes prostor a přírodu a z Radečky přes každodenní drobnosti. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jedeme hezky česky.

0: Rádia Čas.
1: A dnes jedeme hezky česky a teď to bude s politikou. Nejsou kolem nich žádné skandály, ono spíš se mluví o nových singlech, přípravě nového alba. A já mám pro vás osvědčenou hitovku každou vteřinou. Je to takový zásadní hit koncertního setlistu a klidně řeknu i playlistu rádií. Tahle muzika funguje. No a k tomu hezky česky přidám i hezky slovensky s Adamem Bjuricou. My si dáme jeho už mega hit Vietor. Zajímavé je, že skladba vznikla během jediného víkendu, kdy si Adam odjel takzvaně vyčistit hlavu mimo město na hory. Tedy vítr jako symbol změny, takzvaně pročistit hlavu. Ostatně i muzika má to kouzlo vyčistit hlavu a zapomenout na každodenní starosti. Takže ať to funguje i s Musicboxem Rádia Čas a dnes československým speciálem.

0: svetlo. Music Box Rádia Čas.
1: Kto by to neznal, je pondelí a my už po víkendu myslíme na pátek a nejsme sami. Marek Ztracený v tom jede s námi. A právě Marka napadlo při pondělku, kdy se mu ale vůbec nedařilo udělat hymnu na víkend. A tak si nahrál takové podklady jenom tak pro sebe do mobilu a za pár dní únik z pracovního týdne dostal takovou tu skutečnou hudební podobu. Jak to funguje, vyzkouší Marek s vámi 7. srpna letos na Ledensky pláni a půjde o mega show, které, nebo ano, Marek o tom mluví jako koncert koncertů, takže pokud lístky máte, tak mega zábavu už dopředu. Tak a znovu hezky česky a rovnou to bude k duetu Terezy Maškové a Marka Lambory s názvem Náš příběh. Původně vůbec nemělo jít o duet, ale solovku pro Terezu. Až během natáčení se ukázalo, že hlas Marka Lambory dodá skladbě takovou trošku jinou dynamiku a věřte nebo ne, nahrávání probíhalo odděleně. Každý interpret nahrával svůj part v jiném studiu. Výsledek ale 100%. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šlubalem a dneska je to česko-slovenská hudební jízda.

0: Rádio Čas.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
0: Music Box Rádia Čas.
3: Dnes je to ve znamení československých hitů a víte co? Pojďme si teď na chviličku zazpomínat na hity, které prostě nestárnou a jak říkáme my Moraváci, zrajou jako víno. Třeba Klára od Činasky, ano, kapela ji brala spíše jako doplňkovou věc k desce, ne jako takový ten singlový trhák a říkali si, tohle asi hit nikde nebude. Ale opak byl pravdou. Hned po vydání si fandové zamilovali, no a z rádia zněla skoro každý den, takže právě rádia z nich udělala takovou tu nesmrtelnou megahitovku. Hold i Mr. Tesař se někdy utne. A když česky, tak proč ne slovensky a rovnou s legendou skupinou Elán. Teď se vrátíme do roku 1987 a skladbě Smrtka na pražském Orloji. Takový signál času, který otíkává spravedlivě všem stejně. Ani Elán netušil, že tohle bude hit a dokonce uvažovali, jestli skladbu vůbec vydat na singlovce. Ale jedno je jasné, fandové určují, co se jim líbí a co chtějí a neplatí to jenom v muzice. Časátkem Music Boxu dneska jedeme hezky česky i slovensky.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Naše československá jízda Music Boxu Rádia Čas jde pomalečko do finále a tak jdeme na návrat návratů. Skupina Lucie je po delší pauze zpátky a rovnou s megahitem. Ten se jmenuje Marie. Šušká se, že text napsal Robert Kodým za pár minut a na jeden zátah. Vokály naspívala Leny, která zaspívá také na letošním megakoncertu Rádia Čas a to je 21. listopadu v Ostravan Aréně. Moc se na vás těšíme. Jinak skupina Lucie je tady zpátky a dneska také Music Boxu Rádia Čas. No a teď hudební tečka za dnešní československou jízdou v časáckém Music Boxu. A chtělo by to fotku, ať máme vzpomínku. Fotit bude Petr Lexa, takže úsměv, ať nám to sluší, ať to máme v paměti. A na druhou stranu fotky si můžeme poznamenat. Music Box Rádia Čas vždy v pondělí po 18. a v neděli po 14. hodině. Od Aleše Škubala, ať vás muzika baví, díky, že jste byli s Rádiem Čas. A těším se příště.

0: Music Box Rádia Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Popel

Radio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby řval.
2: Jo, a podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále.
1: Jo? Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Léto je tady. Ten čas svobody, dobrodružství a nekonečných cest. Ale přiznejme si to, když trávíme hodiny v autě, vlaku nebo letadle, tak nám to naše tělo dává občas pěkně najevo. A docela nepříjemně. Stuhlá záda, oteklé nohy, těžké břicho po fast foodové zastávce, to prostě není zrovna ideální kombinace pro příjemný začátek dovolené. Takže můžeme jít zdravě, i když jsme na cestách, máme třeba před sebou spoustu kilometrů na dálnici nebo dlouhý let v letadle. Dá se v tu chvíli vůbec vyhnout právě fast foodům a benzinkám? Určitě dá. A to potvrzuje i výživová odbornice a fitness koučka Marcela Kotková.
2: Tak na cesty bych si určitě připravila nějaký ovoce a zeleninu do krabičky. K tomu nějaký jednoduchý jídlo, jako je třeba sandwich s čerstvým sýrem, jako je lučina nebo kotič. No a nějakou sladkou variantu, třeba ovesní vločky s řeckým jogurtem, a do toho bych si dala nějaký ovoce nebo lžičku marmelády. A ještě využívám hodně často proteinové pudinky, které jsou v sáčku, je to instantní a můžete si to vlastně připravit přímo na místě, na výletě, na horách, někde na kopci nebo na pláži. Stačí vám jenom shaker, 2 deci vody a ten instantní puding. Takže to jsou moje tipy.
1: Určitě se můžeme vybavit i instantními variantami proteinových jídel, která nás zasytí, ale vždycky bude lepší sáhnout po poctivých a skutečných potravinách, které nám dodají dostatek bílkovin a vlákniny. No a tam patří třeba oříšky a semínka plné zdravých tuků a bílkovin. Navíc je můžeme krásně schovat i do té nejmenší kabelky, ale patří tam taky tvaroh a jogurt, jakožto skvělý zdroj bílkovin a proteinů, sušené maso, to opět obsahuje spoustu bílkovin a zároveň má nízké množství tuku a kalorií a taky vydrží. No a výbornou variantou může být třeba i úplně obyčejný celozrnný rohlík nebo oblíbený poctivý chleba s kvalitní šunkou, sýrem a zeleninou. Je to jednoduché, je to praktické, zasytí to a člověk potom nemusí na první zastávce sahat po fast foodu nebo té bagetě z benzinky.
0: Tak teď už to víte.
3: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby řval.
3: Jo, a podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále.
2: Jo? Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9. Rádio.

0: Zmiňuj čas.
1: Prídu k tobě, tím se dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Hity, které milujete. Zmiňuj.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Álíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
4: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talkshow Selfie s Táňou.
5: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
6: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
5: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
6: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
5: dělá tak neromantickou hudbu.
0: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby zřval.
2: Jo, jo. Podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále. Jo?
1: Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: punto.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Hity, které milujete.

0: Za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Shakespeareovské slavnosti, Marka Ztraceného, Xindla X a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
0: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby zřval.
5: Jo, a podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále.
4: Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9.
1: Rádio

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby zřval.
2: Jo, jo. Podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále. Jo?
1: Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby zřval.
2: Jo, a podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále.
1: Jo? Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9.
0: Rádio

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby zřval.
2: Jo, jo. Podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále.
1: Jo? Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

všechno o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby zřval.
2: Jo, a podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále.
1: Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9. Radio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Mysli hlavou, ne kolenem, prostě neřvi, nebo ti dám důvod, aby zřval.
2: Jo, podobně. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak zdále.
1: Jo? Mě nezajímá, co ty chceš. Jaké si nás vychovali, takové nás mají a vy taky. Těšíme se po víkendu 6 až 9.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity.

0: kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.